Pojdite proč, škorci, ne boste mi pojedli mojih malin. Pšš, pšš, pšš, zmetlo vas napudim, vse!